se zadýchá, přesto však myslí, že na to má. Předstírá, že je ten chlap, jakým býval dřív.

jedinic z toho, co ostatní honějí, je jich přebohatej a tak chudej svět. Ve skalách už můj vlak zahouká,

Pločky jsou hvězdy, co nehasnou, když slunce vystrčí hlavu. Jedna z nich ležela před masnou.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Je krátce po

dělají šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres. A berou haly prášku, kde léčí český les. Za vodou, za řekou, za jezem si zpívají, že má...

Jsou ti, kteří vidí jen slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam

0: táhla mě tím starým tunelem až někam dolů k lesu. Moje Agnes.
1: Tam stáli tři chlapi s bílou skvrnou na čele.

dostal mlácený ruce, moje Agnes. Běželi jsme s klukem v náručí, měla strašně lesklý oči, moje Agnes. Vzali si ho chlapi v rychlém autě, někam do předsálí jsme

mluvit o svým konci, byly toho plný ulice i zprávy. Moje ádra. Zločinec, hrdina, bestie, krysař a všechny ty jejich blbý keci. Moje Agnes. Drž mě teď za ruku, ať cítím, jak se mi zas otevírají oči. Moje Agnes. Ta sprna mizí a můj starý život hlídá celé číslo 30.

0: je krátce po 16:15.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

běželi po dešti, vylezli z podzemních děr. Mužové zalehli na místo, začal se okamžik nejistot, kdo z nás je hrdina.

Sám si na duši, jestli jsem hrdina, anebo dezertér. V batůšku na zádech nosíme fotky svých blízkých. Střelka jde na jih a my musíme na sever. Nad hlavou ohňostroj zuří, ne, ještě nechce se umřít, ani jak hrdina, ani jak dezertér. Prokleté období lásek a nenávistí, proč si mi Fauste

na zemi, trochu jak hrdina a trochu jak dezertér. Sbírám svou odvahu, ona je schoulená v blátě. Malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám bolestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne, jsi hrdě.

put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní. Sex je cesta do bran ráje, sex je cesta do bran pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Bor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal, když tu náhle výkřik zazněl.

Koltů na to cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenabitou zbraní,

Ale kde se v poušti vzala ta fialka? To nic, jenom si tu nebyla, když jsem to potřeboval. To nic.

přeplněném tichu a žáru moje loď tiše odráží od tvých břehů. Plavčíci modrými slzami značí cestu a ryby

co z křivokládských lesů zbloudil k nám. Ještě dneska nad tím jevem já sám. Duše těch, co nebem jdou, to mají vzdušnou část.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V hospodě u Sraba u rumu dnes hádal se se mnou můj přítel jak pěs. Říkal, tvé písně jsou zbytečné a já byl v koncích. O lásce zpíváš si z plných plic, jak ruboslepý vidíš jen víc, co třeba

se někdy rozhodoval a každý byl v koncích. Tak jsem se vám svěřil, co mě po večerech trápí, že pod palubí mého srdce zápasí dva chlapy. Jeden blízká holou hlavou, druhý blízká nožem. Prý přes svoju chytrou tlamu klidně dostať můžem. Oba se svojí

Di si davno panu poho vipat skapsi na tísek. Kutálil se, zastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatěj vlny, dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory pro křehle.

život to už tak zaonačil, že pořád nás někde bota tlačí. Na světě jsme jen letní hosté, přesto nemám důvod ke stížnostem, to přiznávám. Šance na cestu bez zátočin je jedna ke stu, možná i míň. Říkáš si, kam to všechno spěje, ještě, že jsou tu ty výprodeje. Uvidíš sám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej, už je slyšet zpěvy, to budou ty slevy, jen si něco přej, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy, zimní výprodej. Vždyť životu máš jako kočka, a kdo si počká, ten se dočká. Všechno se tu tak rychle mění. Už slyším padat ceny.

je jenom zrnko písku, co napsal si někdo na soupisku. Tak s námi vítr sem tam věje, i nebe má však své výprodeje. Aspoň doufám, člověk nikdy neví, přijdou zimní slevy, tak si něco přeji, mně se to taky, že přijdou ty slevy. Zimní výprodej už je slyšet zpěv, to budou ty slevy. Jen si něco přeji, mně se to tak jeví, že přijdou ty slevy.

můžou blesky o zem být. A hledat budu v poušti koby prameny, ze kterých vzepí. Prameny s vodou, která šeptá tajemství, až se tají dech. Odpust mi, nic jsem nepochopil, prach se ti třetí.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.
1: Máš smutný oči? Slunce? Chce se ti spát? Vím jak. Krátíš si cestu? Slunce? A já prosím, prosím, chvilku ještě svět.

Srdce mě bolí v ječmeném poli, tam, kde na kraji kvete vlčí mák. Roste si planě a moje dlaně pohladí klasy.

A tak sluze Bože, já stůj, kam mě utíkáš. Já vím, že na večer vždycky zrudneš studem. A tak slunce, počkej a stůj, kam mě utíkáš? Kam spěcháš, moje slunce? Kam spěcháš, moje slunce?

Řekli mi jednou, ať svůj smysl pro krásu dokážu kresbičkou Pegasa z anfasu. Nevládnu tuškami, snad bych jej znesvětil. Chvíli jsem nevěděl, a pak jsem odvětil,

Jen jednou zkoušel jsem chytnout ho do lasa, řekl mi ty hloupý, chceš chytit Pegasa, vždyť nevíš, zda je víc ptákem či koněm. Kdybys ho uvázal, bylo by po něm. Nechci ho nachytat.

0: tak ať se vznáší dál do konce světa.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Moskvě přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okno něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí. Nebo je to zas jenom špás? Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh

letí, na tom se vydělá. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brali to na stranu a cítí, že je hrozně.

Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíchne svý hole, chodec

škoda jí, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili.

Kurvas tam bude ležet na podlaze dlouze, než ho možná někdo po letech najde jako dávný vzkaz pod obrazem. A jak to smetí,

našel jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene nebo z čela. Někomu zřejmě slítla a on si toho ani nevšiml. Tak je to s každou láskou, tak

กับสารGracias.

0: Vyskočila z lesa, vyskočila laň.
1: Ráno bylo, u pokladny frontál.

smažalně ryb. Byl jsem tak smutný, že zavolali kněze, kdybych snad předčasně chtěl ukončit svůj dryp.

say octopus to you. Jsem špatný učitel, co opustil svou školu. Filozof vržený do náruče drog. Když míchám Kuba Libre, tak trochu šitím kolu a šetřím vodou, když si vařím grog. Furt někam odjíždím a opouštím a ztrácím kamzí životy navždy ztracené. Chtěl bych to umět tak, jako ti tažní ptáci, a furt je to i krásný.

0: že zpátky přilétáš.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Bledý je měsíc, poslední má čtvrť. Je skoro půlnoc a v koutech houstou stíny. Jsem to jen já, kdo u oltáře bdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí. Bude to Napoleon nebo někdo jiný.

Je skoro půlnoc a v koutech hustou stíny. Jsem to jen já, kdo u oltáře vdí. A je mi jedno, kdo zítra u Slavkova zvítězí. Bude to Napoleon nebo někdo jiný.

0: Radio Folk, váš klidný prostor.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

šla jinde cestou, aby potkával lidi. A když je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, ohlédneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída, tak se to v životě jak vrabci na platě.

se to v životě, jak vrabci na plotě hádá. Ta moje měla dolík v bradě,

Vzpomeneš se za štěstím a vidíš jen jeho záda. Tak se to v životě střídá, vzestupů padek bída.

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plet dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o korunách.

mladenec útloboký odvazuje od břehu člun. Vrákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje pohled.

Ty starý časy, kdy korzet natrhla si i žena hrdé rasy, sotva fennankej, i urozené dámy na srdci měli šrámy, šeptali mi mon ami a otvírali sejf.

času brety, spali mi cigarety, zvali mě na výlety, kam chodil Renoir, dokonce sufražetky. Mívali se mnou pletky, dali mi na žiletky a flašku Chanoir. Kdybych býval pro milenku každý,

Teď bydlím na Pavlači a vzpomínky mi stačí, ač připadá mi k pláči, že čas je násobí. Bolí mě dvanácterník, mý zprávy pro večerník, ťukaný na mezerník, jsou

teď už jen v očích, jak tečka za snem, skomírá malý plamínek, věšíme k hvězdě.

this song. Měl jsem říct asi víckrát,

kříze a řekla, že je můza všech vandráků z Čech. To nebyl hřích o nocích, než po kytáře sáhla, tak nám chleba kradla.

Chodím na venko do chalupy, ty mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, přes rameno

někdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křece leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlívaná, na mě lehce se

0: motivat o ničem.
1: Je krátce po 10. hodině.
2: Novinka v Play.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát,

0: zlý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polochu, u starých spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

Hviezdy sa pohnuli. A hviezdy sa pohnuli. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály,

motýlí, výkřik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

možná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí, ptání a sklid. A hvězdy padají. Děti se usmívají. Děti se usmívají.

čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si, čtveroživlů ve mně.

říká, když ještě mluvit neumí, své hlavě Prahou zašumí, v strakatých podkolenkách netuší, co se sluší, muchlá se klidně ve sněhu, se zimou, co se zaběhu, vysvléká, aby stihla se,

poznám po hlase. Pletené z jutoviny, hraje si křoví na stáří. Však vědí všichni barbaři, že ještě nemá syny, že nahé je až běda a na orloji pohlase ta, co ti nikdy nedá.

Čekám, až se zbudí bar. Průval lechtá v píšťalách, netupí rům břicha a pod lavicí u varhan.

konečně hřeje a doma dveře zavřený. Svědomí jak pomyje kalný pivo bez pěny. Ještě slýchám příkrý hlas, jdi si za tou druhou. Já složil hlavu na kůru a popíjel se fugou.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

stence vod, ke třem vodám schod. U dna vody je kal, byl to kámen. Kámen propadá níž, v tobě dál ke mně blíž, jako kdyby si hrál bez a plamen. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč.

štěkal pes, včera je dnes, každý je sám v tom předsálí. A tohle foyer, samý jenota je.

0: to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme. Den má jen jednu noc, to není zrovna moc, říkáš, no tak skoč, ať nestárnem. Sedíme dál, měsíc rozsvítil sál, nikdo nechápe proč, že tleskáme, tleskáme, tleskáme.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

a za všemi těmi dny s modrásky na rukou, za dřevěnou hradou až na konci louky. A za všemi těmi dny s modrásky na rukou.

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Místo očí mý pár knoflíků a černej nos. Sametovou srst

láhev vína si dá. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Sotva se narodíš, už tě koně kon...

jsi jako zlatá konfeta, krása letící vzduchem. Kde hledat slova tak ukrytá, co mohou vejít jenom tvým uchem. Oba jsme součástí naší soustavy, dva magnety v silovém poli. Lásko už dávno měl jsem říct, že jsou věci jisté povahy, na kterých nezmění nic. Jsou ostré jako střepy z podlahy a musíš dát pozor, když je chceš vzít. Jsou součástí mé výbavy a vím, že míváš obavy, když se nad ránem vracím domů. Máš oči plné únavy, když pláčeš, tak mě to bolí. Tak už neplač, moje milá, jsi můj anděl, co přiletí hned. V nočním světle býváš bledá a tvé slzy jsou jako protijed. Stékají po tváří někam dolů, až tam

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

A kolem holé nebetyčné stráně své štíty bílé halí v oblacích. A v chatě jež až k oknu v sněhu skrytá, muž v trestaneckém šatě sedí sám. Již léta stráda bez naději jím zmítá, teď stesk svůj hvězdám žaluje a tmám. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý, čelo jako sníh. Záhadné ty teskné oči tvoje.

Ved jsem tě co ženu od oltáře. Mé štěstí, Soňo, bylo závratné, však číst jsem nedoved z tvé bledé tváře, že jinému již patří srdce tvé. Když na rtech jeho ústa tvá se chvěla, až jí tvou on líbal bělostnou, já v šílenství svých smyslů zbaven zcela, jsem v srdce jeho dýku vnořil svou. Soňo, Soňo, jediná ty moje, vlast tvůj černý.

Soňo, slyš hlas nešťastného, prokletí mé, slyš. Černé země, než mě skrietíš. Nezvím, Soňo, nikdy sily šťastnou, neb bolest zda též poznala a žal. Jen vlci táhnou kol, když světla zhasnou, a kozák zbloudí v sen hned prchá vdál. Nechť obraz můj již zmizel z duše tobě, a štěstí nového ti vzešel květ. Já ve tvých snech se zjevím,

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Vítr opět listí z větví sklízí, vždyť je listopad. Já srdce málem v krku cítím, když tluču u vrat. Chaloupky na samotě, pohádkově roubené, zdáli za kopcem už je slyšet klekání. Starý muž otevírá úsměv v tváři znavené.

aspoň trošku v Pána Boha věřit, činit, co jiným by radost přineslo, a nemyslet jen na sebe a jak tuhle zimu přežít. Že prý u nich bylo zvykem hostit kolendoucí hlavně v neděli, jenže poutníci už nechodí, asi taky vymýšlí.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Plaveme příliš rychle v černých vodách měňavých. Plaveme příliš rychle, těžko nás něco zjistit.

tak něco uprostřed. Vrchnostní pořád posíláme daně a za ní drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovní, tak něco uprostřed. Kdy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před ksichtem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

Slovencem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět, zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabí, ne silní, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde terno, moc dobře tušíme, že nebude to hned, když nejsi postižený gej jak tomu Černoch, ne moudří, ne hloupí, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne schupní, tak něco uprostřed.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

šel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla. Dováděli stíny na zdi u kostela. Dováděli stíny a děti na rohu. A já jsem v trávě seděl, seděl nohu přes nohu.

celý ten náš svět. A nikdo, že prý nenechá vrátka rezivět. Nikdo, že nic nenechá a všechno bude všech. Doplnil dvojhlas, dvojhlas listí na stromech. Vyšel jsem si na kopec a v dáli hudba zněla.

chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála se světra uvíř pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Flét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popela.

0: teče. Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám, no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šaty už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosejí kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění, padlo i tě.

lidi s adresama občas mize, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej.

Já miloval jsem život, jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek,

zeleniny. Do frasa mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítar od kotníku po uši.

novej pump, ale v kamříku stejně slyší mě. Mě všechna jídla začala chutnat nějak stejně dle.

0: 19. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

i vpravu, ale písně jsou písně.

si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schojí se perl dva blázni jako divoká zvěř.

nádrž, jak v ruce má láhev. A ten druhý zas nůž, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lehne, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Potom vzdychnul

půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

koukni, tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc vpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio a možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

tohle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

Střel jsem hlínu z dlaní a podepsal na stěně. Káč, káč, píp, píp, chrochty mňau.

chrochty mňou křičel celý dvůr. A já se rozhlídl a řekl čau, koko, řekl kur. Odcházím, řekl jsem já, do města dodal jsem.

šesté psaní, doporučeně. Neteče, voda teče, záchod, a co si běhá ve stěně?

Dnes je nám volno. Ono mi to vyjde. Já chci bejt sama, tak běžte všichni ven. Já se dnes těším, že žádnej nepřijde.

tam najdu. Lidi, to je hlína v tom starým hrnku. Vidím osud svůj, co zbyde na dně, jen černá sedlina, ten černý logr, to je

dost o divných polohách si. Kompasy očí míří na sever, kde plují veleryby mezi příborníky. Mezi talíři na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře až dotančí, dotančí až zemře v náruči dámy, ne, nepodobné a oblečené.

večeři, na sladých zákusků leželi jsme. Polárník ve smokingu, ne, nepodobný starému tanečnímu mistru. Zemře až do...

vidím tě dnes jinou, než jak jsem tě znal dřív. Netvař se, že nevím.

tvoje zlost a pýcha, mám trochu strach. Na tváři cítím tvůj dech a slyším tě lhát. Slibuješ a svádíš.

Rupla se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka. Kůži ze mě zatím ještě nikdo nestáh, tak se učím chodit po vedlejších cestách.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pách. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky Ant,

přitáčí, točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský pas. Pohledem zavadí,

Marušce táhne na 14, ráda čte Filipa a Bravo a líbí se jí Michael Knight, chtěla by se s ním toulat travou. To její očím nečte nic, snad jenom čárky z pivních tácků a ze všech metod výchovných ovládá nadávky a facku. Maruško, skončila ti poklidná sezóna, čekají tě 4 roky pekla. Těžko se dovolat.

že jsem jí plácl přesadek, proto jí přece neubude. Já chci mít doma pořádek, jak řeknu Hergot, taky bude. Proč se ta holka zamyká, má nějak roupy v osmý třídě, snad nestydí se potříká, takovejch ve vaně už jsem viděl. V košilce, která sluší ti, nejdeš spát, protože se stydíš, očím si klidně rozsvítíš.

je klec, když okradou tě o soukromí, co ti chtějí vzít nakonec, až do čista tě zlomí. Jak jen to jde, tak utíct pryč, svěřit se náhle není komu, jako cejch pálí v ruce klíč, když po schodech

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Bukové lesy kreslila si ze starého posedu ve středu. A pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů a já bez hlesu se ptal,

Všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si zvolává dole děti k obědu. A já stále jdu. Těch pár tvých výkresů dál si ponesu, ať mě čas od času

anebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych ti asi dal.

skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych ti asi dal.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši pod kabátem za buší.

Pozval si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se vše mohlo.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

Uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech a pak

a já chtěl svítit na tvých cestách. Byla sbíra, kterou uctíval jsem potají. Do půl těla svlečena si mě prosila, ať počkám,

Až přijde zima, listí opadá a zbyde jenom holý kmen. Snad se stulíme a usneme.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou.

nás je nedvěd, nedvěd. Vážení přátelé, vážení vlastně posluchači, vy to nemůžete být diváci, protože vy nás nevidíte, vy nás jen slyšíte. My jsme vlastně skryti. Tím, že jste si zakoupili toto dílo, toto soubor komplexních nahrávek skupiny Demofobie, jste se stali vlastně takovými duchovními otci a mámami a babami a dědami těchto písniček. A my vám za to, přátelé, velice děkujeme. Víte, lidé, kteří nahráli tyto písně,

lidé v oknech vyložení. Sídlištěm zní znělka televizních novin. Ze zbytků rour skáčou kluci uvětšení.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš vyjádřit, s kým vlastně seš, jestli s nováčkem, anebo seš gardou, a jestli s žádným dostaneš po hubě, jak

Ženeva, Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí. Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí. Ženeva, Ženeva, Ženeva, řekni, že ti to nevadí. Těžký mrak tu visel na to krajem pole, ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole!

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

feeling would that you find? Každý z nás se aspoň jednou musel ztratit. Kolik to stálo, nikdo ti nepoví, nedovede říct. Dobrý je najít lokál, kde není třeba platit. Pocit, že jsem zůstal dlužen,

Zase v tom lítám, prázdný snemám a trochu toužím, trochu toužím.

ještě chvíle, ještě chvíle, hromady bláznivých vlastních přání berou mi síly.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

východních despocích, tam úřady může být. Vždy v pondělí po ránu, za mezery v Koránu, vždy v pondělí.

chystal se dál, proč pak se vrace? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali jméno? Uhasil oheň, zlejdl noc. Daleko dřív, než přišel.

zkouřil jako reníčel a slunci nechtělo se vstát. Počasí, jak by nebyl máj, trpěl jsem jednou ze svých nálad. Pak píseň napsal na papír, kritik by šílel, dejme tomu. Nebyl pír a netopír, jen smutek, že už musím domů. Bylo to postý a jako první

okýnku orloje se loutky uklání, hokynář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

0: Já nechci pochybovat o každé z nich zvlášť.
1: Dalším dotykem

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

cíni podal mi deštník a pláž a láhev vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná.

za ním černý havran stál. Usedl do křesla a černý pták sedl mu v klíně. Podl mě u srdce, když spatřil můj zrak, že z podešví mu trčí konské žíně.

pomoc, když docházel dech, a teď jsem se mu z očí v oči díval. Cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk, když se Záňa dřív vytáhl ceduličku.

na dlani zaschou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna,

kolikrát jsem to už vzal, kolikrát na hambu šel, do pekla však nepřišel.

koníčky moje, kdo pak vás napojí? Kravěnky moje,

Začal jsem před pár dny chodit s dívkou z kavárny. Rozumí mi báječně, jen nechce prozradit, kolikže její let, jak dlouho jí nosí svět. Ještě že mám pro tohle to vyvinutý cit.

Slávu, moc a prachy zažije za svýho života. Někdo holci musí počkat, až si umře. Na obláčku si pak šepotá. Trpělivost přináší trny i růže, slušnost vyhodila ze sedla lež. Můžeš jí svlíknout třeba z hadí kůže, skočí na tě ráda, když to chceš.

tak bránicí, jak mě učil můj otec. Ten přesně určil hranici a já se neumím smát. Vždycky se před dveřma zouvá,

čas, jsem vyučená, vím, jak co dělat, co komu přisoudím, aby každý spravedlivě dostal ten svůj díl. Mám v ruce klas z každého zrna,

Mají tě v ohrádce, za mřiště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí, pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku.

Pán se však urazil, jaké pak zákony? On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havlíčku.

Teď dumej o právu Havlíčku Havle a podle litery paragraf šavle. Teď dumej o právu Havlíčku Havle. Vždyť je to nerozum zkusit se s mocným přijít. Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit. A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal. Stačilo pochopit, stranou bys nezůstal. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit. Korektně zdvořile, nemohl si odepřít. Hostinské pokoje mistře už čekají, oblek si neberte, lepší tam dávají. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šavle, teď dumej o právu Havlíčku Havle. V Brixénu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl pro toho zavřený.

když píseň narodí se, vždycky zdá se mi, že ty předešlé svou slávu přeskočí. Ale pak je všechno jinak,

i když jsem hrál jen písničky obsaný z pásku. Pak psal jsem vlastní pro ní, my love, že létem voní a marně hledal pro rý.

bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem s panem Scottem Joplinem, jo, rozkveteš jak maceška, až pustíme se do ježka. Třeba si i trsnem s Oscarem Petersonem, skončíme až zítra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí.

To Romana Vítová, ta vůbec není taková. Je nám všem jasné, co chtějí chlapi, aby k ním vystoupila z mapy. Ta Romana Vítová nás k obrazovkám přiková a oči bloudí skutečně všude, jen nikdo neví, jak vlastně bude, jak bude. To není žena, žena snů, královna rozparků.

0: Rádio Folk, váš klidný prostor.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

vzdělávají, šílí a rozum nemají. A v rozčilení soudí, jsou samej vztek a stres a berou haly prášku, kde léčí český.

jen slzavý údory, a pak jsou ti, co zpívaj, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích, kam

tak starost nemají. Za horou Doubravou, za borem je slyším hrát, už cítím vůni dříví, tak přidám se k ním rád. Ať si v světě kdesi jsou různý krajiny, naše český les.

0: a hrajou song babího léta. Roky trnitý jak hledašovej keř, bylo ti 16, šeptala si věř.
1: Vezmu tě kolem boku a kolem světa.
0: Z vesnice posudků a hesel, kde o lásce vzdychá Karel Gott a jde o žrádlo víc než o život, kde ti tát

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

se až do rána zdá. A v něm chvíle, kdy vše začíná a končí v každém z nás. A málo kdo

za chvíli mi bude k ničemu. Můj kabát a kudlovem pro tátu.

0: Give me a neck. Před jsem my. Chemie ne. Nerozumíš mi? Chemie ne.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

na loukách se zhmotňují představy vznešené. Říkali jim bíli, když ještě měli jména, pro obrazy ve slujích, reliéfy v kamenech, pro stopité síly, co je ve snech uzavčená.

vedle neskutečný procituje. Přichází, než začne den, představy vznešené. Říkali jim víly, když ještě měli jména. Pro vše, co nám zbylo, je vytesáno v kamene. Kolébka té síly je ve snechu zamčená.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

přišel čas, byla nevěstou, běžel cestou bílý koní pro kočár. Nechala nás s píšťalkou dětskou v peci hvízdat, dveře hlídat do kořán.

les peintres de bonhomme. Un visage obsolète. C'est

0: Vlna pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Zahrajem si.
2: Zahrajem.
1: Zahrajem si flash.